0: Rádio Velenie.
1: Relax.
2: Bú, kdo se skrýva za vráty? Rixi! Litos te Rixi vábi na najbolj noro družinsko Halloween doživetie u Biograd na moru. Čakajú vás čarovnice, strašlivo zabavná animácia, čuky uživo, druženie s Rixiem in počitnice plné smiecha. All inclusive family Halloween, počitnice s Rixiem in čuky za nepozabno doživetie. Relax Turizm, najväčší slovinský organizátor počitnic. Objíždite nás u poslovalnicách po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
3: Prvý Action je odprt. 1000 izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.